0: Vtedy tam všechno. Like sa mi nemáta, da omorfa, keď je nika.
1: Dislike sa mi nemáta, da požvíjte kak.